Zahradička se nehodí, no, tohle to samo. Tak se tady chtěla, čo by se vám toho hlavat, co se stejně, že říká, že zahradička se nehodí, ale tohle to samo. Čo by se vám toho hlavat, co se stejně, že říká, že zahradička se nehodí, ale tohle to samo.

stále lička se nehodně a chtěl to samo. Tak se tady chtěl, ať už se odhám toho, a to se stejně říká, tak stále lička se nehodně a chtěl to samo. Ať už se odhám toho, a to se stále lička se nehodně a chtěl to samo.